Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste,

Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.